kondom pod hlavou plech. Usíná s chloupkem na jazyku. Usíná s chloupkem na jazyku.